0: Pesnička Mopedová, ktorú zaspievali Vašo Patejdl a Olga Záblacká, je z prvého filmu Fontána pre Zuzanu. Neviem, na akej značke mopeda títo dvaja lietali, no mnohí si iste ešte pamätáte na moped značky Babeta. Ale nasledujúca pesnička dvoch českých Jurajov, Šlitra a Suchého, nie je o mopede, aj keď sa volá rovnako.
1: Malá Babeta šla do sveta a krk za to dá, že ta Babeta je popleta, vždyť ja a zústal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu Babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta Babeta šla do světa a jak mám tu Babetu rád.

naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá.

Jiří Suchý nám zaspíval pesničku z kultového filmu 60. rokov Kdyby tisíc klarinetů. A do světa se vyberieme aj nasledujúcou. Milan Chladil ju naspíval před 62 rokmi.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko, rozbité vázy ze tvých

hrali Miroslav Trnavský, Dagmar Bajnoková, Ján Mistrík, Peter Vzduch, Ivan Laca, Karol Strážnický, Juraj Predmerský, Alfred Svan, Karol Čálik, Vladimír Minarovič, Jozef Šimonovič, Marian Grebáč. Spolupracovali Eva Dózová, Katarína Bielčíková, Andrej Klimič, Ľuba Šajdová, Jaro Rihák.